Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život prdí, že sociální demokrat.

0: si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostica do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyk, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: jen začni, až mu však chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Vermi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Profesor Indigo.
1: Setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá, a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, to je, tohle to je můj brácha. Povídá, no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.
2: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si jí dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já vám já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk. Já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, hledám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte. Tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.

0: odbyla 5. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota -32 stupňů, vnitřní teplota +25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatického pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
5: Whatever.
4: Crazy Radio.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

Yeah.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další.

Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, ještě

Teď si takový zvláštní dáreček, balíček. Vlastně píseň, kterou bych chtěl uctít památku člověka, který podle mě vykonal za dob bolševika toho pro Čechy moc a moc. Zapomnělo se na něj, bohužel. Ale já jsem na něj nezapomněl, díky tomuto člověku vlastně dal, skládám písně. Jestli mě slyší, myslím, že nás slyší, tak posílám ti velký díky, Karle Kryle.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.

0: muziky.
1: Minimum infa.
2: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům, tenhle systém nebude mít vadu.

Přestože mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky. Protože předtím umřou hladem.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Yeah. I don't think they're ready for this one.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Fantasy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

nehasím svůj žízeň, jenom svůj hlad po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavej.

psíma očima, pochop všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s 7letou pliskou. Finská, ruská, polská, vodka.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v butníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

Přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, pršní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste 3 už 30 a držte mi palce. Crazy Radio.

0: hovna. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Radio.
1: Yes.
2: It is not that fun.
1: That's fine.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no jo, a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a potom 20. jsem ožralej.
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka

0: povídá, nebojte se, mamička, nikomu neotvoríme.
1: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká,
0: kozliatočka, otvárajte, to jsem já vaša mamička, mlíčka jsem vám donesla.
1: Kozliatočka povídají,
0: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá.
0: Kozliatočka, otvárejte, to jsem já, vaša mamička, mlíčka jsem vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistulipa.
0: Kozliatočka, otvárejte, to jsem já, vaša mamička, mlíčka jsem vám donesla.
1: Kozliatočka pá,
0: to nie je naša mamička má klúče.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě.
1: A říká,
0: jo, já už jsi ráno uprt, he, tak to nedělej, já volám 100 kg.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: Wizz Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s Melou nama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho bych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rádia provokátor nohavica. Hladovská zima za oknem a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská zima.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Minimum muziky.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.

0: vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Vom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v láptích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilia Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

Rádio.

0: Lazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

Teď si takový zvláštní dáreček, balíček. Vlastně píseň, kterou bych chtěl uctít památku člověka, který podle mě vykonal za dob bolševika toho pro Čechy moc a moc. Zapomnělo se na něj, bohužel. Ale já jsem na něj nezapomněl, díky tomuto člověku vlastně dal, skládám písně. Jestli mě slyší, myslím, že nás slyší, tak posílám ti velký díky, Karle Kryle.

0: Moritur te saluta.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Yeah.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: Nabře u Vltavy klečí chlaba, pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
5: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

Tak si v pohodě kráčím temnou ulicí, vedle se perou dva rváči nečesky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec byl, pak kulka přiletěla a někdo mě zastřelil.

života užil jsem si půlku. Vůbec nevím proč, rudě se mi zastřel obzor, proslepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům, pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstaň.

0: pauze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci zabírá podzní takhle hřine. Za ní sedí Váňa, papirosu, lahe vodky. Usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve. Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: I don't think they're ready for this one.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fun.
3: To je Chris Lazy.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.

0: muziky.
1: Minimum infa.
2: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

Chlap je popolen, jenom kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, stykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. Pa ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.

Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Minimum muziky, minimum

0: Lazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

auto mám půjčený, že není možný, že na tohle můžu fakt vydělat. Jo. Člověk bez talentu neumí bubnovat, musí to hold máma dotovat. Snaží se zjistit, o mě snad všechno, nafouknu drby, fakt mega.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 21. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Vítr teď na louce docela rozfoukal hromádku popela.
1: Český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo zmaru. A říká se na něho podívá a říká, ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblíkl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo, a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Odbyla 23. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.

hlízaným být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: ke dnu stoupá.
1: Na voze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine. Za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky. Usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve. Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Raveland.

0: odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
1: pecky.

0: sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a čumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pacemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pacemu garíla, smačila své jajce v mém supe. Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pacemu garíla, smačila své jajce v mém supe. On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pacemu garíla, smačila své jajce v mém supe. A on, pacemu garíla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Potom skončila noc a spolu s ní skončil i sen, kterým si prolétla jako létavice. Řekla si mi, neodcházej, ale já musím odejít. Každý musíme jít dál svou cestou sám. Ale v našich srdcích zůstáváme jako přátelé. Ano, jako přátelé.

0: odsouduje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Tak, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa. Let's get it going.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.

0: Výborně, Ivánku.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Přijde chlapek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlapek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
5: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně.

jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: jen tak tak. Hranatá je země a v tramvaji je nával. Protlačíš se ke mně, jsem červený jak rak.
1: Pihatá si něžně, stopych jak samolepky.

0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
6: Whatever.
5: Crazy Radio.